A pripravený je aj Victor Ray. Pesnička sa volá Contagious, tak čo, je to nákazlivé? Dobré ráno, počúvate rannú show na rádiu Viva.

Cítim začiatok a cítim koniec. Cítim staré dobre, cítim nové. Cítim strach, áno, cítim bolesť. Cítim rast, áno, cítim progres. Cítim Bratislavu, cítim Prahu. Cítim liberálu, cítim pravu. Cítim ateistov, cítim zbožných. Cítim slobodu a cítim pravdu.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.